Tyrén. Právě proběhla zkouška Tyrén. Zkouška Tyrén. Zkouška Tyrén.